na čaj. Metom se zadama na darčas, ki si ko nisem mečtal. Esa kočka roki baro zesap, resule hodake huzur, a mi šermendegi na ho.